všechno říct, ale kde jenom začít? Tak řeknu blbej vtip, ale bude to stačit. Řeka je špinavá, po dešti týdením, přes 7 pražských mostů.

0: Slovensko-Český, tak vám hráme z Rádia FM v programe D2FM. Ste počúvali aj spoluprácu dvojky Lolokára Erik Schulz. Spojila ich novinka Hrannou električkou. Zo slovenskej scény sa teraz presúvame na tú Česku. Čaká nás Atena Chlebová, ktorá je späť s novinkou Atentát. O nasledovníkovi albumu Vo srdce hovorí Atena Chlebová.
1: A deska vlastne završuje nějakou trilogii o Lačíbě, což je potvůrka, kterou jsem si vymyslela, když jsem byla malá, a teď je to takové moje alter ego, takové mé logo, a určitě tam tematicky se dostáváme v Atentátu do hlubších vrstev toho světa, jaký je kolem nás, a je tam nějaká úzkost z toho rychlého světa, z těch sociálních sítí, nějaké přehlcenosti. Já tomu ráda říkám overstimulace, protože takhle se přesně jmenuje jeden track, otevírací track přímo z toho alba. Ale je to i derealizace, jo? Nebo třeba panické ataky, které tam stvárňuje taková antipostava zlá Číba, která se na tu trilogii přidává až v téhle desce. Ta inspirace vlastně je všude kolem mě. Je to basically můj život a to, co zrovna prožívám a co mě trápí, nebo co mě baví a naplňuje. Takže i přesto, že se tematicky může zdát tahle deska hodně hutná a těžkopádná, tak tam zachycuju i lehkost lásky. Lásky jako takové, i lásky k blížním, kamarádům nebo třeba k jídlu. Je určitě strukturovanější než předešlé desky. Jak už jsem řekla, hlubší a má prost víc vrstev, protože na téhle desce se podíleli lidé jako producenti, kterých si mega moc vážím, a je to třeba Honza Šimůnek, also můj DJ, nebo Bariel, Taťko Maťko, moji kamarádi, prostě Drulinden, Bochník, samý a moc, moc fajn producenti. A taky ty hosté, co se tam objevují na fítech, tak jsou strašně cool. Jako Miss Petty, Matyášovi kamarádi, Bariel, a nebo Petr Marek, muzikant Králíček. Takže po všech stránkách mi přijde, že ta deska se dostává úplně někam dál, než zatím ta moje tvorba dospěla. A ta deska taky teda samozřejmě dospěla, protože odráží život můj, jo, a mě je 26, takže se cítím už zase někde jinde v životě a řeším přesně tahle ta témata nějak střízlivěji, dejme tomu. Ta střízlivost se tam taky propsala, protože jsem právě v návaznosti na nějaké psychické problémy přestala pít, takže to tam všechno jde hezky ruku v ruce.
0: A ty na chlebování bude v programe D2FM len rozprávať, ale aj zpívat či repovať. Z jej nového albumu vám hráme Lost in Space, Koníci, ale tetlíme se.

Tady teď budu říkat nějaký duchaplný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měněj, to tak bejvá, cítím to jí.

0: Počúvate Rádio FM a hneď dvakrát ste od nás počúvali aj Simple Souls. Veľmi aktívne leto zakončili vydaním singlov TikTok a Stardust Hoover. A záver leta na vydanie čerstvého albumu využila aj česká hudobníčka Kvieta. Len začiatkom tohto mesiaca vydala album Rozkousanej sviet, hovorí Kvieta.
1: Album je podľa mňa kompaktnejší než ty předchozí a to i proto, že sme ho aranžovali společne s kapelou. Ja som vždycky přinesla základní song a pak sme to nejak společne vymysleli. Basačka, kytarista a bubeník si vymýšľali vlastní party. A myslím, že tam tak dostali kus sebe. Kus dopředu jsem na něm víc neohrožená v textech, které jsou takový přímočařejší. A s Honzou Skorunkou, který to aranžoval, jsme byli neohrožený ve zvuku, který je místy až hardcore. A co si ještě myslím, že je super, že tam máme několik hostů, hostek. Máme tam Dana Kranicha z Pasti na repu v písničce Přesila. A pak tam máme Divišku, která zpívá v písniky, který napsala text v titulní písničce Rozkousaný svět.
0: Zde je 2FM bude znieť Kvieta a dve ukážky z jej nového albumu. Dáme si Signy a potom aj skladbu Dálka.
2: Uprostřed bouřky